Ukažte mi ho. Odveďte ho. Musíme se zamyslet.

0: Vyplatilo se to pro vás? Líbilo se vám tady?
1: Velmi. My jsme se sem velmi těšili, lebo ono tím, že to je teda dvojkoncert s Vlastom Redlom, my jsme se spolu neviděli 20 rokov, tak jsem to brala jako jeden krásný výlet a za

auta nebo v průběhu roku, když nakupujeme to obilí, tak to spadne do příjmového koše, což za chviličku uvidíme. Ta buňka je naskladňovaná zhora, to znamená, vyveze se to, ale

jenom si takhle toto popojeďte a budete to mít u čumáku doma. Což mi přijde jako geniální koncept v tom, že tak když už dneska pominu, že pohonné hmoty jsou pekelně drahý, ale i ten

prostě měl na to měsíc a mohl něco fotit. No dneska ty časopisy kolikrát tam zaplatí dva malý černoušky, který mají iPhone, on to stokrát zmáčkne.

0: Já očekávám ano, každým dnem, že už...
1: Přijdeme, jo. A to je zase takové hezké, jako přijdou Vánoce, přijdeme.
0: Ano, přijdeme, jo.
1: Hele, 21 let a takhle velký, jako takovýhle show,

0: Pořád hezký masopust. Tohleto kolečko jsme tancovali samozřejmě pro vás.
1: Děkujeme.
0: Kde je halapartna?
1: Máme halapartna.
0: Máme.

Nejdřív bychom jako mohli cvičně, že bychom jako přespali v tom karavanu tady jako na té zahradě. Tak jsme se tam večer jako uložili a tak dál. Pak se začaly ozývat

0: teďka už je zase zpátky jenom v Bohnicích, v Pražské psychiatrické nemocnici, jak se tomu dneska už říká. Tehdy to bývalo ještě v Dobřanech u Plzně a v Černovice, myslím,
1: Brně.
0: Brně, no.
1: Ano, ano.

nevěsta, ženich, slavnostní hosté a kolem nich barevné domy, italské ulice a atmosféra malých Benátek. Člověk si jen těžko může vybrat malebnější kulisu pro začátek společného života.

0: A tam nahoře to je, to se mi dělí. Sami dva.
1: Nikde jiný tu nebyl.
2: Potom jsme se rozkoukali, až už jsme začali potřebovat i nějaké věci, které jsme si museli i dovědět.
0: Ale já jsem měla základy